potlesk, je hrozně vtipný, já to nebudu moc roztahovat, jo. My jsme teď vydali desku Fotr, budeme tady s ní hrát nějaký tracky a já jsem si vlastně vzpomněl, že když jsme tady hráli před dvouma rukama, tak jsem Ivošovi v backstage těsně před show řekl, že budu mít Františku. Přímo tady, před dvouma rukama. Nádherný boost, mějte děti, je to super.

0: doma u feedu chci mít taky čísla. Co je to také, jim nedošel jsem jí na streamu.
1: Festivalové rádio FM.
0: Díky moc!
2: Já jsem říkal, jak tady hezky fouká, ale nějak jsem do toho šlápnul. Je mi horko. Přátelé, my bychom vám chtěli zahrát hymnu všech OSVČ pracovníků v kultuře. Takže zdravíme paní Šimkovičovou. A zdravíme Určíka Klempířů, ty jsi to dotáh, bráško. Od repu k ministrování, gratulky. Děkujeme.

0: My si samozrejme robíme srandu, protože my máme nejlepší práci na světě a neměnili bychom z nikým. Sorry. Je to takzvaná anekdota. Díky moc, ty vole. Podívejte se na sebe, vás tady je. Ale vy se jenom schováváte před sluníčkem, že jo? Hajzlové. Tak my vám to zpříjemníme. Ahoj! My jsme Pas! Jo, pardon, já budu mít ještě takový krátký proslov. Bude rychlej. Pohoda má 30 let. Mně je 34. A já bych chtěl popřát všechno nejlepší do těch dalších 30 let. Rád bych něčem připil, nic nemám. Má někdo něco na připití, co? Oh, házej, brácho. Tak nic, dobrý. Takže já připijím pohodě. Shodou okolností zahrajeme track, který se jmenuje Je mi 30, nejdu nikam. Že je to taková realita třicátníků, ale já doufám, že vy budete chodit sem a připijím na pohodu.
1: A žijeme! Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Je mi 30, nejdu nikam. Já to všechno brám.

Já myslím, že je tady až příliš světla. O nás se říkalo, že jsme takový temňáci. Tak my si trošku zavzpomínáme na trošku temňařiny. Co vy na to?

0: piesok, šupky, trubky, praskly, vytekly zvratky, svetla zhasly, vyhrali cetky.
1: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
2: Díky moc!
3: Ja to nebudu rozkecávať. Jedeme dál, zlatička.
2: Jsem to nekecal dost.
3: Díky, že jste přišli, to je dobrý, to vypadá plný, hele, jako...
2: Holky a kluci, Ivo Sedláček!
3: To je malej sedlák.
2: Holky a kluci, Dan Kraník!
3: To je malej jezák.
4: Are you ready?
5: I am ready, every time you are ready.
3: Come on.
5: Come on.
0: Chci 100,

0: Dobrý! Mož by tu je krásne. Měli byste to zkusit, děcka.
1: Je to dobrý.
0: Odporučám. Díky moc! A popadnu dech.
2: Zdravím tě, kamaráde. Tady je náš kamarád Lubo. Náš velký kamarád Lubo z Pink Veil. Všichni zdravíme. A je to člověk, který nám velmi přirost krce. A jsme rádi, že tady dneska může být s ním a on s náma. Čau, kámo. Mám důležitou věc. Máte všichni pravou ruku. Zvedněte ji nad sebe, ale ve správném úhlu, bacha, ve správném úhlu. Nad sebe, jo, nad sebe, pozor, pozor. Otočte ji hřbetem ke mně. Dejte dolů všechny prsty, kromě prostředníčku. A přesně takhle, my ukážeme všechny ty stejné štíznácky.

0: Ich gebe den Luxus an den Wiesn.
1: Radio FM.
2: Fúha. Ty vole. Dobrej kraut. Cením vlajku. Já teď jako naberu dech trochu. My vám teď zahrajeme track. Jako upřímně hrozně miluju, že tyhle dva tracky hrajeme za sebou. Jsme hráli velmi náročný, temný track. A teď zahrajeme track o hadrech. Letní hit. A já to mám rád. Yeah.

nemáš duši, nezajímá mě tvůj trep. Nemám strel, mluvíš na trep, mluvíš módu, chci tepláky, nemám trep, mluvíš bendy, je mi dobře, je mi to jedno.

0: Já se hrozně omlouvám, já musím ještě připít jednu. A vrátit, to bylo zapůjčené a vy musíte mít řízení. Že, přátelé, mě to nejde zašroubovat, hele. Kámo, tak ty jsi král. Obrovský big up! OK. Já se hrozně rychle vysmrkám. Je to za vás v pohodě? Jo, hrozně, jo, je to v pohodě, tak jo.
1: Počúvaš festivalové rádio FM.
0: Tak jo, tak se jdeme projet autem.

0: Spoda!
1: Ja už nemôžu zjúvať. Co blázníte? Bo už tým odpoledne ja už nemôžu. Ale tak víte co, ešte nejakou sílu jsem si schoval. Že ste to vy. Docela jsem si vás oblíbil za tu půl hodinku. Past! Dobrý večer! Problematika alkoholu. Známe, víme. Pojďme to rozebrat. Pohoda. Fibuza market a potom lavička. Fibuza market a potom lavička.

0: Počúvaš festivalové rádio FM.
1: Zatleskejte si sami sobě. Sami sobě. Tohle je energie, která je tady mírně před čtvrtou hodinou odpoledne. A to je nádherný. Díky moc. Já jsem na tomhle festivalu po 8. A vždycky, vždycky, vždycky jsem překvapený. A nikdy nejsem zklamaný. A vždycky prostě vím, že pohoda je prostě nejlepší festival v any of ever, ty vole. Ne ve střední Evropě. Ale na světě. Díky moc. OK. Na zdraví. Máte všichni co pít, nechcete někdo vodu? Hydratovat je důležitý. A víš, co je taky důležitý? Balanc, brácho. Balanc. Je důležitý mít v životě balanc. Tak si pojďme nastavit hranice. Fotr! Ne, dobrý, můžu. Já jsem zapomněl.

0: M. Počúvaj, čo chceš.
1: Aby chtěl hrát nějakou pohodovou muziku. Příště přijedeme s folkovým setem. Ivo, motherfucker, nechám sedláček! Já mám na rfných hraných! Láďa, Vojta, Pavel! Jsou tady s náma. My jsme tady s nima. Ale hlavně jsme tady s váma. Přátelé, blížíme se ke konci. Je to tak? OK. Dáme si takovou stálici hezkou. Co vy na to? A vy nevíte co? Bude se klekat.

Přemíry Slovany, však doma nejlí všude ne. Účelov je být Slovanem, přitom jen z třetiny ani ne. Zase se kámočit s Ivanem, hlavně mít huby na zámeček. Nerušit vládneme a budem, ten kdo se postaví upadne, ne.

se zeptáme, jestli můžeme přetáhnout, co vy na to. Pojďme hrát, ona se zastaví. Marku, můžem o 2 minuty navíc, to bude jenom. Děkuju. Marek Mikič! Díky moc, kamarádi, jste krásný. Chci vás domů, ale potřebuji větší byt, Nejlepší festival Evropy. Head ache, moc lej, daily bez nebejt, furt kruh, outfade, jedu dál na dluh, podnět opět, Peter Pan dospět, do bodu, kdy nemusí se myslet, pojď, moc tou už tou, rozkopou tě držkou, násobí se síla písmen, když